Učebnice so včera po takim svojno živinski votreske zahajili studenča prihodniša k maja ešte trochu kvile. Na Lipšanskej unii započne so nový semester 7. oktobra ze sviatočnej matrikuláciu a v občanem vitajče k nám do Lipska na univerzitnom kampusu. Zmeja potom studenča možno so vôšim možným, što ešte je dre vo sebe spočatne jara vážne so informovať. A to v běhu dopodňa, hač to popodňa, dvěmaj to bude a cioch je potom tuta sjatočná imatrikulácia Lipšťanskej sukelnice na augustusovým namiesče. A je zobiš, ja tam tež nedy raz, to mestem 40 letio.

Nürnbude bedel knaschest, Jensa jes reda. 2. September, hei, Jensa je potekim, zis prinim September muš prajec, meteorologiska nazima tež k nam do Vúžice přičanova. Bala dame raz na kurs, mime so ište takle veseli čač do 6. Romantiska stavizna od Anne Marie Brettschneiderec. Maria Matzina je podla

0: Rečni kučik, srpskim rozvozom.
1: A dženca z doktor Lenko Šočini.
2: Svojim poslednim rečnim kučiku sem vam, ljubi psiposluharjo, vo zestajenih verbah, kajž na psikvat nuc poladač, povedava. Kotrž vopsteja po nemskim psikvate ze samostatneho svočka nuc a popravneho verba poladač. Ve vopkadnej rči máme pak miestutými zestajenými verbami tojšto tajkých kajš durichič, sohinstupič, fortječ, nohbiežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dále. Potajkým z nemskej předzvušku. Vo sebe silne rozširiené ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušič a druhe. A připodla prajene, to nie je vosebitost serbščine, ale samsne zjav máme tež druhých menšinových rčach, kajž korutanskej svovenščine abo burgenlandskej kovaččine. Spisovne serbščine máme viezo svojske serbske předzvočky, kajž pše, hübšeskočič, miesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortič. Drude nie je předzvoška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciu. Za nikým biežeč, miesto noh biežeč, přes viesku ječ, miesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajič s niečím vujnč. A račo nech převerčíme, hač durich verčíme.
1: Tole praje dr. Lenka Šočic, srbským rozhlasu reče spytnica na Srbským institúče tu ve mieste. 5 hodin 20. Sočasač menšinu slyšíte petinu s dženstnejšími pojistčemi.

Imenčení ša potom zonime, mez druhým zo vodinže faráka, vosadu ve slepom, to bude jedna nôstka.

Tuto nedelu potekim so dojent kraja Saksko-Anhaltskeho rozsudži, do kotros mera kraj pojedže, štú zmije politický vliv na ošitke vážne rozsudže, štú buže prini muž. Magdeburgským krajnym sejme a zmije dojent ľudži ve kraju 2 miliónaj vobydlerjú ve hošti. A jön tež postajovač. Faktový ček všetkých kandidátov a možných členov v krajnym sejme Magdeburgu namakače ve ARD mediatece produkoval je vopširné a názorné vúsovanie Fakt ist der Faktencheck MDR Televisia. Jovic, bona po šestčiche.

Dženca, prosy Rafaela Vičasova za so na riečnu hodinu za dorosčených popodňu na poštyrych do na popečich v Radvoriu. Domojnice letnika 2026 a seč zárich chceča romadže svedčič v vujkých čárach tamnejším krabatom v údvore a to Dženca od na poštyrych. V Kočinje chceča júce štvortk večer šestčich v krabatom lokom svedče vo veľkú debatovač, to bude s veľkom a zmije von šanzu sa jako celé normálne živé svierio deklarovač, vo tým potekým chceža tam diskutovač a na zaredovanie je přeprosova CDU. Smolnic, venuknice, zmija za so svinjo rezanie a to štvortk, juce a piatk zajúcišim. Na to sče přeprošení respektívne na te čerstve vúdžiuky a te tute předavaja sa stajne od 8 ráno do večera 6. V sobotu bude zase komiková dživanička v Radvorským dvorništu znáte ilustrátor Štefan Hanuš, dži modostní znaje jeho spomňa, zavedže šulariu cičo do 7-letnika do podtajnstva rysovania komiksu. Pod jeho návodom vúspytaja so šulario v rysovaniu figúru, pohybu, gestiky a mimiky. Přizvič môžete svoje dži hýšťať do 12. septembra riečnym centrum. Vítaj!

skupina Janka Hanka. Heute stich, zwischi, ich mach poproms deine Nudomsasso dobro nalado, abo pecho, jen, wo se ma stürzsehe. Heute Pferde synki, tschornadrasta, pschewasch ne mujojos doimi, wo se mi do dreje, taiki typiski Napolat Festival an Nuxtok. Die Schlitzer, jesa sasso pschewet, troschko menschi, dre a dolla, biennala da kunst, tüdenja, kitro dobra, praia saredoario. Nuxtok Festival je tež jedna z našich novostčov v obrazach. Šako je to náš online formát, kýž sladuje hišč raz na tu nabutamne zajímav podavok abo svedžen v Horní Vúžice. Nimo toho pobychme na staroměščanském festivalu tu ve měšče a predstajme nu žonopu kráľunu. Dále zmieme impresie z Rožanta vo tamnišovesného beach volejbulového turnéra a zladujeme do Hamora, kdež nastava vulky baterie u skvát. Šoto vodnetka online v našej app MDA Serbia a na našich stronách v internete. A ja netko podamie som myslach na nekajku dohu jizbu snač mysliče, tež netko ište raz na to, ka krenje bieše lieca dovalu. Dobranie prie srbsky rozvoz.

0: Polícia z Žili.
1: Na autodrose Styrie so nedželu ranovko napodživič, ich bola pojšo a nezbožo stavo 8,5-letne vodža LKVR cíše smier Drežane na A4, ze smiera Zorejca přijedže samsnem voko miku další LKV, nakladný auče doso zrazu šty, nichtu so na zbožo nezraní, škoda 15,000 €. V fitnessovom centere ve Vojerecach je cíce či letne punželu večo, ketro negatívne napadnú, un by vočividne napitú, vorožeše sobu dživačeriu, kýž potom policiu zvolnišu, tež zastojniku muž vorozu a so nezminu, kajž přikazane. Policistša jeho přemuchu a zvistšichu nimale 2 promile alkohola krí, muž ma netko viacere pšenženia na konče, kotrž dla maso zamovič.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Honjo w Užijskej kliniki wukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to noa fachowa šula za strohodniske povovanja votorena. Doromady posta w učomniku je do wukubvania startovalo, dotaj su so zvulko džela drežanach wukubvali. Z regionalni povovanski šulu budušine chcedža přichodnoch fachovco na polu ladanja za koronje a staronje tu honi w Užijce džažeč. Ze samsne přičiny tež nemská železnica svojských fachovců honikecach ukubuje, a to za tva a zdžerženie koliu. Kvalifikacijski centrum tam drihižo od 2024 maja dola s novým vukubanským letom su honikecach šulu povečili, kotriš je netko posta v učomniku svoje vukubanie zahajivo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinkova opuští lica k 1. decembri ze svojbnych příčin svoju dotalnú vosadu. O tom informovala ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od kletušeho je nová dušepastorka ve Vojerovskej koruni a je zdobom zamovita za serbske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanskej vosadže a je so tam celý čas tež vo serbskosť sprucovala a docpiva zobu rič za sobule dovedomia zvolana. Keščera praji vostanje vuboko zviazana ze serbske holu, kotriš išče 3 mesace skutkuje. V Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarenie a bydlenie Vužijského technologického centruma Lautek chcedža klietu naliču votorič. Přetvorne duše je hale za přestrenci k modernemu sledženskému centrumi pači nekak 6 miliónov euro a buz brunicových penie spichované. Přichodže chcedža tam namiestne následne tvarské materiálie, kajž konop abo mineralijské mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelaké mineralijské polyméry samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, zavodami a sledženskými laborami hornie v Užice. Za Mezinárodný kultúrny festival v Užica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájem za obdelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jóková, dostanú one netko naprašník, zo môža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje především všelaké organizácie ciov svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Kuária na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu ciov Nímska, kdež chcedža vo možných kooperáciách s druhými kletušimi festivalemi Nímsky jednač. V septembre převedu ve Vojerovské kulturní fabrice znova festival za serbskou subkulturu a kulturu subzorb. Nimo kreativných dživaničků k serbské drasče, riam a v umělstvu jsou mestrujem tež serbské wiki plánované. Festival v otmě s mestom Cieči Kroč, založba za serbský lud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra Cuk za serbskou kulturu a v umělstvo kolektiv Vakuum sobu organizuje. A to bych upověstče, když namakače tež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje sucho, pomročene žila pak tež slunčne, maximálne 23 stopňu a vicik pšinže dženca takhle sriečne srieni ze zapada.
2: Toto je žádne mylenia, jeli vám nešto duce popuču napadne, potom nám to prajče, zazvonče Bettinu 7400, kýba so napísače nám WhatsAppu.
0: Serbský rozvoz.
2: 4,5 menšiny, podna po sedmiche. A tole julie, Markus Moa, serbským rozvozu sredu ráno, 2. septembra. Vítajte k nám

0: Kotzi starši maja prašenja na Rafaeloviča zo, vona zme rečno hođenu za dorosčenih dženca radvorju vod na poštyrjoch. Hač do napu pečih. Letuši domojnice Asič Zari přeprošuja přečelo a zajemcu na letni svedžen v rečnim njezdže vulkých džarach krabatovom vůdvorje a tun budže dženca tun svedžen od poponja na poštyrjoch a tam možeče so tež v projekče a přichodnim letniku intenzivno kurza sapšinen formovač a so se s domojnikami a rečnimi trenerami rozmovič. V Kočinje punže jutce večer šestčih voto, kak dale se z velkom vopka džame, bude to debata v kravatovom lokom sveče Kočinje. A přeprose na to CDU. Poladame Donu Knic, tam zmija zaso svinjo rezanje a odpovedne vůdživky so potom předáža a to od 8 do 6 na Smolicdvore Nuknice. Sobotu 26. septembra bude zaso raz komikova dživanička a to znova na Radvorskim dvorništču. Znate ilustrátor Štefan Hannuš zavedže šulerju 37. letnika do potajenstva rysovania komiksu a vy môžete svoje dziečo ešte přizvič hač do 12. septembra v riečnym centrume Vitaj. Jednače menšino ešte a potom bude 7. A tole júli je Liza Čornáková v Zapkým rozhlasu.
1: Pjatsoke kunce kila, zas nima tydzień jest.

0: Iwa zapoda sa Heinrich Timmer Evers Biskop Trešanskomišnjansko biskopstva konzlita dočasne na vomenk Bettina Timmer dalše informacije.
1: Hajši možna agentúre novine rozvoz rozprave a o tom, zo je Timmer Evers interne svojim sobu dživačeriam hižo žiliu, zo so konc leta na dočasný vúmink poda. MDR znamenča dotal oficiálne vopkručenie biskupstva k tomu nima. Eset napríklad zložuje sa na dojalivé interne žova. Dňa 2. septembra 2001 bol Timmer Evers Münsteru na biskopa vúsvedčené vo 2016. Je on biskop Trešansko-Mišňanského biskupstva menujúce postatu biskop klitu augusče docpie Timmer Evers 570. živinské leto a tuto sobotu svedčí tiež ze serbskej delegáciu mestrujem dvorskej cirkvi svoj 25. biskupský jubilej.

0: Mick Jagger a jeho miestem tiež nad 80 let starý kumplojo skupiny Rolling Stones. A ja či sú zase raz šodali.
1: Rečne Kučík v Sárskym rozhlasu.
0: A dženca z doktor Lenku Šočic.
2: Svojim posledním rečným kučíku sem vám, ľubí připosluchario, vo zestajených verbách, kajž napríklad nuc poladač, povedala. Kotrž vobsteja po nemským príklade ze samostatného svočka nuc a popravného verba poladač. Ve vobkadnej reči máme pak miestutými zestajenými verbami tojšto tajkých kajž durichič, so hinstupič, fortječ, noch biežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dalej. Potajkým z nemskej předzvušku. Vo sebe silne rozširené ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušeč a druhé. A připodla prajene, to nie je vosebitosť serbščine, ale samsne zjav máme tiež druhých menšinových rečach. Kajž korutanskej slovenščine, abo burgenlandskej kovačtine. Spisovnej serbščine máme viezo svojské serbske předzvočky. Kajž pše, hy přeskočič, miesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za furtič. Drude nie je předzvoška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciu. Za nikým biežeč, miesto noch biežeč, přes viesku ječ, miesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajíč s niečím vujnč. A radšo nech převerčíme, hač durich verčíme.
0: Praj dr. Lenka Šočic a tutunie a ďalšie rečné kočiky namakače na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia. Sedom hodin sednačie.

Kak bude, abo kajki bude náš přichod, to som náze prašia tele dne, tež měščanská biblioteka tu v Budešine, kak měla ta poprom přichodže vupadač, to činič zobiju hišče viace čitarju vúživavo. S takými a podobnými prašenými v obročichu so sobudževačáky biblioteky čera na čitarju v Radvorju. Běže to štvorte a posledné zariadovanie Budešine v okolíne, Budeske v okolí na kotrem šdešovo prašenie, kak miła moderna biblioteka poprom vupadač. Na každom ze štyroch zariadovaniu v obdeli so přerezne 5 zajemcov, dožno veľa vupraj. Duči přijachu se mi s druhým přijomniše votorenské čase a za dobia biblioteka moderniša skutkovač. Nastoky zimaja so netko do koncepta, kotrež so budeske miščanske rádže předpoží.

0: Policija zdrži.
1: Na autodroze štyri je so. Niedzielu rano na podživečič pola pojšu a nezbožo stavo 8,5-letne vodža LKV-a. Cíše smier drežane na autodrohu. Ze smiera Zorica přijedže další LKV tež ze cílom smier drežane. Nakvadný auče doso zrazu šte. Nichto so nezraní na zbožo, škoda, kotraž je nastava 15-10 euro. Lubušu sú konc týdňa paduši do domského zaliezli asi elektrické nástroje před okno zestajeli zobychuje voto zali. K tomu pak potom viace přišlo nie. Vecná škoda 1000 euro, dokiaľ sú paduši v okna a dure obškodili. Ve Vútach sú tiež paduši zárodkách popuču byli, jedn rota sú skoncvali a hádžicu a k tomu slúšace alu krosno hodnače 300 euro pokradnili. A ve fitnessovém centere ve Vojerecach, tam je 30-letný punželu väčšo, kytro negatívne napadnú, on by je očividne napýty a vorožeše sobu dživačeriu, či potom políciu zazvonišu, tiež zastojníku muž vorozy a so nezmíny, kajž přikazane, policistša jeho přemochu a zvistšišu nimalie 2 promile alkohola, muž ma netko viacore přienženia na konče, kotršla Maso Zamovič.
2: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu je samsne pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc tyś na

Toto nedželu potekim so přichodný dojnt kraja Saksko-Anhaltske rozsudži, do kotros mira kraj pojedže. Štú zmeje politický vliv na šitke vážne prašenia a rozsude a štú budže prini muž. Magdeburgským krajnym semia a štodre budže moc vúskutkovač na dobro toto zjaskoho kraja. Štú zmeje 2 milióna vôbydlerju kruče v Hošči a budže tam postajovač. Faktuje ček všetkých možných kandidátov a možných člonov v přichodnom krajnom sejme v Magdeburgu namakače v ARD Mediatece produkoval je tutun vopšerne a voprože názorne rysované faktuje ček. Fakt ist der Faktencheck MDR Televizia.

0: Michaela Melzerowa, Serbskim Rozbosu, Sredorano, Jovic, Bonapo, Jovicice. Budešin poteki ma netko dalšu možnost švukovanja strotnistve. Honjovužijske korunje su čerano u povansku šulu za ladanske povanja votorili, kaj smo šak čerajžo pojščah svišeli. Šula startuje ze spusta, šuleremi ki so na ladarku abo ladarja vukovuja. Ljudja mačijova je si no rumnost če hižera svobladava a zvučaku Matildu Šachtenece smišec porečava.
1: Hi.
2: No?
1: Ale pojďme opriky.
3: Matilda Šachtenec je mestem 10 let vůčeka za vukovanie ladarjů a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vůčby zalubovava. Ona vůvučuje vodnitka 50 šulerjů na nové povovanské šuli honjovůžijských korunjů.
1: Musíme někdo v našej ladanských umnosti tu stejmo, a my sa jara veselimo, že naše učebnice môžeme tu vítať v našej novej ladanskej šuli. Hej, oni budú s tabletami, s interaktívnymi táflami učiť a môžu z novou ladanských modelách zúčovať.
3: Modele ležia v originálnych korobných vožach a majú veľkosť človeka. Na nich hodža so šelake ladanske kroky zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanky.
1: Hej, môžemo tu vočinič, tu priky a na vútrobu ladač. Môžemo ladač, što ona má, kajž to reka druke švýre, dekubitus. A tam môžemo tež veľa s našimi šulerami činič.
3: Šulske vukubvanie je jara na praxu vusmirjene. Cíleta traje, přitom so 4 do 6 týdňové šuli v Budešine a fáza v praxi odmienia.
1: Najväčšia ličba je v OLK, v Koroni, potom máme tež v Vujky Dubrove, máme v Biskupice sú jara veľa a tež máme šulerov v Zárumju.
3: Tojšto spústa nuáčku je sociálne lito v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Poabienie by viac hač miestnú. A maja plánované kletu círiadone votorič.
1: Mo treba ma šelake mladých ľudí, ktoré štež ladaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslu, že holce ešte sa také pravo nesvieria ladansku zvúčbu vúknič. Mo treba ma viac holce, aber viac mužo jo v ladanský dživa.
3: My s novými šulerymi stejí modu muž. Za něho je to první džin v novém živinském otrysku jako vůčomný.
4: Doch, aju. Já se veselu na vůkubaně.
3: A to však je nejlepší vůměnění za štát do vůkubaně na nové povovanské šuli za ladarjů.
0: Ľudia mačejú a pobe v noj ladanskej rumnosti, tudeši šuli, džiš vukovuje, mezruje Matilda Šachtenec Mišec, modostných na ladarja abo ladarku. Fota z noje šule a dalšie informácie k téme namakače na našej internetnej strone a v našej app MDR Serbia, tam sme tiež artikel z impresiemi za vás zestajili.

0: Важне слово.
1: Makito Malink ze Slepoho.
2: Je ve poradku ludzi v videoich rach morič? Video v rö su za mnoho ludzi všidna zabera. V nikotrych rach dže voto dyrdomdje doživič, hudančka rozrisač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zranja, abo so mamorja. Teodla staj so prašne, su tajke rö z kšestčanskeho vida v poradku? Biblia vujasna, so je čvojske živinje drodne. Kaznja, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živinje neparujomne. Vizo so v video ich rach, žani pravi ľudžo nezranja. Všitko votmila so jenoš na jedni v obrazovce. Pšivšim môže so prašeč, kajku skutkov noš tajk rona nás maja. Su jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako ništo normálne vidieč. Votmila nie je najskere za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznavač. Tamnych snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazana, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkat s tamnými?
1: Aj dole praša so keto Malink ze Slepoho v nadoku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A tute jeho a dalše nabožne svoja namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDA Serbia.

0: Sora, so byli serske sy okovo přiwuka a Janšojc ve šuch mediach ve Nimski. Pla přepinarnje na Nimski umspanwerk a pla Janšojskie milinarnje jo bo nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spnieše na Nimski kurzschluss ve Janšojski milinarni a bucha dwa ve přepinarnje su zabierali luži. Stefanie Krautzeutz ze spomina, co jo až doninta znate.
1: Wit detonaciu a rakitu jo zora neperi bylo to grono ve prednych poistčach a wit sabotaže při Janšojski milinani. To netefi kompletnie. Což miastem jo znate, jo jano to. Ve přepinani miaze turnuom a přilukom jo se zora nadpad stal. Wit di přepinani se rozdzielio milina za naše strony a tyke nadregionalnie. Nestatka je su večulic bu buchadlu přisynjali při přepinani, byt raketu pak žož nijovici to glono. Viče akterizma s takim nijo se stal, abo na nimini nijo s úspěchom byl. Dla toho tyke nijo to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatka je sebie sami ugetuali. Jim jo sražilo, vyživé materiál sčiliš do převeda z úsokim napnešim. Na taki pad jo ve dvima padoma přišlo ku krotkemu spnišiju. Janšojski milinani jo přes ten nadpad jednom bloku upadnula technika, rozpšaviju naše kolegi ve antene Brandenburg. Policaja išči nijo namekala viniku. Teki jih motive su nadali neznate.
0: To jo šukno, což miastem jo znate ve tzorašnego njestatka plapšivuka turnua. Stefanie Krautzeutz jo se za vas obkoniva.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Jeden kandidat za miestno župana v župie Dolná Łužica. Serbska farárka opuštio Slepe a veda ve Bramborskej bužo Troša te a dalšie téme. Nento ve drobnem a ojo Grigok tým dobružen. Michael Apel kandidírio ako župan za domovinsku župu Dolná Łužica. To je dal kvěstčí serbskému programaju. Do těch městěl ven jednočký kandidát. Ven co meco váš kontakt do vejstech kupku a tovaristvo, rovno tak co diskusiu nastarcíš vo interných strukturách domovine a moderírováš diskusiu vo novém dolnoserbském kulturním centrumě, tak Apel. V hoši buzu bydlicego Apela je domovinské župné předsedarstvo voni komisarisky ako župana uzvelivo, potom až jo Peč Šurman se s Amtom rozžognoval. Na gvone skromaženje župe 11. septembra majo delegirovane cvonky svojega župana uzveliš, išti jo možno až teke druge za to miestno kandidiruju. Serbska farárka Jadwiga Malinková opuštio Slepe ako vesadnú farárku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vesade, venažo z privátnych a familiárnych pšicinov, venaž jegne do Budyšina a buža nadregionálna serbská farárka a teke duše pastorka ve Vrecach v Choroni. Serbský úbjak v okresu Sprive Nysa má nový cvonk. To je Steffen Kubický ved AfD, Gronny Konstanze Kubina, venažo mediova pejedarka okresa. Žinca jo zapšavim kšiju se predstajaš v tom gremiumje, jo pak zadorane, to predstajenje bužo se dalšne raz staš. Kubický jo cvonk AfD frakcije v okresnem semje a tam pokvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema v predstupimje. Veda v Bramborskej bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za uživanje vede nemský vasanucungsentgelt deje vo 26% stupaš. Regula deje pvašeš ved přiducigo leta. S tým deje predne raz po živieš letach košte se přimeriš šedne stupajúcim koštam. Tak bužo pvašeš kubikové metary spätneje vede 13,8 centu. Košte za pitnú vedu stupajú na 12 centu. Novo jo až pvašizne deje ved nenta kúšte 5 leta stupaš. Ved 2007 a 2006 deje teke predne raz görnistvu ve předezeša zavedu zavvašiš. Rolnikárstvo má akle za dvě léše s porušením liceš. Jednotlivé obydlarie mogu až do 3000 kubikových metrů zadarmo ved plumpaš, na tom nejo se nic minivo. Jadro. Žinca se vedmijo s vincov s mrokavami při spedobných 22 gradách dešč nejo žinca pedla, za to šegno vidše jednotlivé deščové mrokové přes kraj, lokálně mežo se pepadaš, a to vidše při 23 gradách a vedpůdňa po žilu mecnem většiu z petvěcora. Pětk bůžo zase šoplej, 27 gradů kroni větrova připověš, ale rovno tak stupa zase šansa na pegrím a dalšný dešť.

Naša muzika tyžinja stoj ten raz v znamjenju mjazenarodnego dnja indigenych ženskich a žočo sveta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesvejši jo predny raz. Ženca pogledňome do Novozelandskie. Ja, Vasobinski, rada na Instagramie se ogledam urezky tamnije Maori-kulture. Například před rugby-grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvíše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori-politikarka Hanna Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamentše v Wellington a jo na taký part pokazala svoju neopjatnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žedna cysto vojaskaria, jano zamuskich. V zahradnosti su existirovali šukne haka, všake hakarie, kotarež su diali začašeš viniku do bitve. Druge hakarie pokazujú se při uvitanju gostči, na svajšbach abo zakopovaniach. Svišeme nento příkvat nacionálnego ansambla z Novozelandskie.